Ja vravím, že to country je opäť raz v pope. Šabúzi bol u nás vo fanrádiu a aha, country od Šabúziho a Mark Dan a jeho pesnička Country Girl. Aký to bude asi žáner? Country Girl.

gitárka dobrá. A to je všetko, ale nie. Lost Frequencies od nás v Open Rádiu. Taký super song vám pustím teraz. Olivia Dean.